Víš něco o tom, co bychom dělat měli? Pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl.

bolest bez slastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tobě píchá v třísle usnout a nevzbudit se, nemusím na nic myslet, opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy na život.